0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu,

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Radio Hey.
5: No, chlapče, to už tady bylo.
3: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio.

0: Saturday at 9:24 p.m.
1: Sorry, I'm just... It's starting to hit me like a, two-ton heavy...
2: Počasí. Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno. Dopoledne ojedinělé mlhy. Ranní teploty 10 až 5, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů a foukat má dnes slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
4: Posloucháte Hey Radio.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry a nesmrtelnými hity.

0: Fajn Radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Cool, tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
3: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
4: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Bylo 12 hodin, posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej.
9: Poslouchám Rádio Hej, protože hrajou slušný big beat a mě baví zůstat na hejtu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu
1: od 12 do 14 hodin
0: Double.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: můžete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

pořád baby, tak neříkej mě pořád baby, tak neříkej mě pořád baby.

0: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
4: Zůstaň s námi na Hey.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

saně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v klíči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

0: Nebuďte smutní, že lete v piči. Na rádiu hej i na podzim zábava klíčí.
1: Já vás zdravím, posloucháte rádio, hej, a jak jste teďko slyšeli, nebuďte smutní, že léto už je tam, ale poslouchal jsem tady teďko telefonát a volali dobrovolní hasiči, který jedou z mistrovství z krajské soutěže, požární sport to byl, a nějak mi to takhle vysvětlili, že zkrátka dobře se umístili až na čtvrtém místě, takže nebuďte smutní, že jste na čtvrtém místě, zkrátka dobře důležitý, že jste a že sportujete, a čtvrtý místo Bramborový je taky dobrý. Tak, že já jsem tady vstoupil naprosto mimořádně, protože dneska máme na pořadu rokové démanty 1-2, Petr Zlámal 18:44 a my hrajeme pro dobrovolné hasiče 3 ségry a na kovárně se sejdeme, jo, a vy buďte, nebuďte smutný, že léto je v piči, nebuďte smutný, zkrátka dobře, že jste byli čtvrtý. Ahoj.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Buď to posloucháte pondělní premiéru, anebo některou z nočních repríz. Času je málo a rockové a metalové muziky mám pro vás připraveno jako vždy plný kopec. Tak jdeme na to, ať to svíští na tom našem rockovém a heavy metalovém hřišti.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Na rádiu Hey jsme se přehoupli do druhé poloviny rockových démantů. Stále vás provází Petr Zlámal. A co si dáme teď? Tuhle tu druhou 60-minutovku otevře americká kapela Metallica.

Tak tohle to byla poslední závěrečná hudební tečka rokových diamantů. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. A co říci závěrem? No přece tradiční, držte vlnu.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná jubilejní 150. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Děkuji, že si k nám nacházíte cestu, ať už pravidelně v pondělí večer nebo později ze záznamu. I dnes máme před sebou 2 hodiny temnějších odstínů kytar a elektroniky, převážně v podobě novinek. Uprostřed pořadu se ale zastavíme u jedné velmi smutné zprávy a zapomínáme na Bruno Krama z Das Ich, který nás nečekaně opustil. Než se pustíme do současnosti, otevřeme jednu nenápadnou nahrávku z roku 2019. V kanadském Torontu za ní stojí Justin Tilley, který pod názvem The Whisper Game sám napsal, nahrál i vyprodukoval 5 skladeb stejnojmenného EPčka. Potkávají se na ní post-punk, nová vlna a gotická melancholie. My začneme hned první položkou nazvanou Youth. Přeji vám příjemný poslech.

0: Do 150. dílu Dark Wave jsme vstoupili přes Toronto a nahrávku, která připomíná, kolik zajímavé hudby může zůstat schováno mimo hlavní proud pozornosti. Youth otevřela pětiskladbovou kolekci The Whisper Game, vydanou v únoru 2019. Dnešní pořad přinese novinky od Clan of Xymox, Grendel, Dismantled nebo nečekané spojení Delerium s hlasem Diamondy Galas. Rozšířený Démant věnujeme Bruno Kramovi, a to jak jeho práci v Das Ich, tak solové tvorbě a aktivitám, které přesahovaly hudební svět. V nových deskách přijdou na řadu mimo jiné Bestial Mount, Non-Human, domácí Nomad Disco a Nitland. No a závěr už tradičně obstará party list. První dnešní zastávka nás zavede k lidem, pro které temná romantika není žádnou novou disciplínou. Clan of Xymox vydali 23. září dvoj single Broken Heart a Fire. Ronnie Mourning se v první z těchto písní zabývá okamžikem, kdy vztah skončil, ale citové pouto trvá dál. Člověk už někoho ztratil, jenže jeho vlastní emoce to ještě odmítají přijmout. Temné syntezátory a melancholický zpěv tak dostávají velmi osobní téma. Clan of Xymox a Broken Heart.
1: Hi, this is Ronnie Mourings from Clan of Xymox and you're listening to Dark Wave.

Tak tohle nebyl zrovna klidný rozhovor u skleničky. Bourbon je debutový single americké trojice Los Tres Mortales, v níž se potkali Troy Payne z The Wake a Caroline Blind ze Sunshine Blind a její spoluhráče CWVHK. Základem je pěvecký dialog, ve kterém oba protagonisté vidí stejnou situaci dost odlišně. Právě střed jejich pohledů dává písni napětí i trochu černého humoru. Kytarovým solem přispěl pak další člen The Wake, Rich V, a mastering obstaral William Fate. Single vyšel 4. září a trojice už prý má rozpracované další skladby. Teď přejdeme od gotických kytar k elektronice a jednomu dlouho vyhlíženému návratu. Od poslední řadovky Grendel Ascending the Abyss uplynulo 7 let. Projekt J.D. Takra se mezitím objevoval v remixech a spolupracích, ale nový samostatný autorský single přichází až teď. Dominion vyšel 14. září a rozvíjí melodičtější tvář Grendel. EBM Rhythmus doplní programované smyčce a zpěv, který má daleko k pouhému zkreslenému štěkání povelů. Zda za singlem se skrývá nějaké další album, zatím nevíme.

Čekání na novou desku může být ještě o dost delší než v případě Grendel. Dismantle připravují první řadové album po 15 letech a právě dohraná skladba Zero je jeho původním singlem. Gary Zoon na ní připomíná období Standard Issue z roku 2006, kdy jeho elektroindustriál výrazněji propojoval taneční rytmy s melodičtějším zpěvem. Šesté album Endless vyjde 20. listopadu u vydavatelství Metropolis Records a nabídne 12 novinek. Vznikalo převážně v Oregonu, dokončeno bylo v Jižní Kalifornii a naváže tak na poslední album The War Inside Me z roku 2011. Z americké elektroniky teď zamíříme do Londýna, ovšem za kapelou s maďarskými kořeny. The Pixel Rain ve skladbě Last pouštějí do popředí postpunkové kytary, aniž by opustili svůj původně elektroničtější základ. Kytarový zvuk tu prochází hustými syntezátorovými vrstvami a přidávají se k němu také akustické bicí. Last představuje první ochutnávku z debutu The Sense of Danger. Tématem je rostoucí moc autoritářských vůdců a otázka, jaký svět po sobě zanechají příštím generacím.

dvacítka v názvu předchozí skladby je malé výroční ohlédnutí. A Short Line Dream si připomínají 20 let kapely a debutu Avoiding the Consequences. A Ryan Policky chtěl do jediné písně dostat zvuky, které má na jejich hudbě nejraději. Výsledkem je propojení shoegazových kytarových stěn, gotické nálady a darkwave. Single 20 vyšel 11. září a předznamenává album Waiting, naplánované na 16. října. Pro kapelu půjde už o druhou letošní dlouhrající nahrávku. V únoru totiž vydali To Where They Have Gone, na němž se podílel i Mark Gardner z The Right. V další skladbě dostane hlavní roli hlas, který se s žádným jiným příliš snadno splést nedá. Bell Leap a Hills Faber, tedy kanačtí Delerium, sáhli do tvorby Diamondy Galas. Novinka Into the Light se svolením zpěvačky využívá část její kompozice Deliver Me z alba The Divine Punishment z roku 1986. Hlas, zachycený před 40 roky, tak získává nové elektronické prostředí. Single zároveň otevírá desku k albu Exaudire, které vyjde 15. ledna příštího roku. Vedle Galas se na něm objeví hlasy od Mimi Page, Jael, Fildel nebo Magic Wands. Teď ale už Delerium s Diamondou Galas a skladba Into the Light.

Neopěvovaná láska a vzdálenost mezi dvěma lidmi uzavírají dnešní blok singlových novinek. I Could Love You patří projektu Midnighter z amerického Charlotte. Nick Puck má za sebou téměř 2 desetiletí v punkových a rockových kapelách, ale v roce 2024 se pod novým jménem vydal směrem k elektronice. Zárodek právě dohrané skladby přitom nebyl syntezátorový. Šlo o starý, nedokončený

V roce 1989 jejich rané nahrávky pomohly vymezit proud nazvaný Neue Deutsche Todeskunst, doslova nové německé umění smrti. V hudbě se setkávala elektronika s vážnou hudbou, industriální drsnost s expresivním divadlem a němčina tu zněla naléhavě, znepokojivě a velmi osobitě. Ackermann obstarával texty a hlavní hlas, Kram skládal, stavil zvuk a přidával vlastní vokál. Jejich příběh přitom stále pokračoval novou tvorbou. Loni na podzim vydali album Funnel, první nové studiové album po téměř 20 letech. My ale začneme v roce 1998 deskou Ego Drum. Demant 150. Darkwave otevírají Das Ich a jejich hit Destillat.

0: právě tato skladba připomíná, jak silně dokázali Das ich propojit taneční tah s něčím neklidným a teatrálním. Destilát patří k jejich nejznámějším nahrávkám a dál zůstává součástí gotických večírků. Také díky remixu VNV Nation. Dnes ji ale posloucháme především jako vzpomínku na jejich spoluautora Bruno Krama. Jeho vlastní hlas dostal větší prostor na solové desce, která dostala název Core. Bruno ji vydal pod prostým názvem Kram v roce 2001. K jiným hudebním světům měl ovšem otevřeno už dřív. V roce 1995 se Das ich spojili s metalovými Atrocity na společném albu Die Liebe. Propojování scén, které si tehdy ještě držely větší odstup, pro něj bylo přirozenou součástí práce. Vedle vlastní tvorby pomáhal dalším interpretům jako producent a zvukař. Stejně důležité bylo jeho vydavatelství Dance Macabre. Pod jeho hlavičkou vycházela hudba řady temně alternativních projektů, od IBM vypalovaček až po postpunkové a detrokové fláky. Kram navíc věděl, že desky nestačí jen vydat, musí se o nich také někdo dozvědět. Proto připomeňme i bezplatně distribuovaný časopis Negativ, který vycházel pod hlavičkou Dance Macabre, a v jeho tiráži najdeme Bruna jako šéfredaktora. Hudebník, vydavatel a člověk, který o téže scéně pomáhá psát, se tu potkávali v jediné osobě. A mimo hudbu? Bruno se angažoval u německých pirátů, kde se věnoval zejména autorským právům a digitálnímu světu, vedl jejich berlínskou organizaci, později přešel k zeleným, spolu založil technologickou firmu Infinite Devices a pracoval s umělou inteligencí, propojenými zařízeními i rozpoznáváním zvuku. Přednášel o vztahu umění a technologií a od začátku letošního roku byl také členem Rady pro digitalizaci města Postupimi. Zájem o elektroniku u něj zjevně nekončil vypnutím syntezátoru. Z téhle široké palety se teď vrátíme k jeho vlastnímu hlasu. Ze solového alba Core zazní skladba Blases Kind a potom si dáme ještě jednu ukázku od Das ich.
1: Ne, míří do Německa. Jawohl, už je tam.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Na závěr vzpomínky zazněla skladba, ke které mám zvlášť blízko. Paradigma z alba Kabaret z roku 2006 je moje nejoblíbenější píseň Das Ich a právě jí jsem chtěl dnešní rozšířený téma uzavřít. Bruno Kramm po sobě zanechal vlastní hudbu i desítky dalších příběhů, do kterých vstoupil jako spolupracovník, vydavatel nebo podporovatel. Zůstala také po něm manželka a dvě děti. Dnes jsme si připomněli alespoň část opravdu rozsáhlého odkazu, který nám tady ten vždy dobře naladěný a pro spolupráci otevřený hudebník odkázal. Také k novým deskám se dostaneme přes jeho práci. Mezi letošní tituly Dance Macabre patří šesté studiové album skupiny Felsenreich, nazvané Motiv und Tempo. Vyšlo 17. července a kapela na něm dává přednost přímočařejším písním s postpunkovými a waveovými rysy. Pořád ale stojí na výrazných melodiích, prostorových kytarách, klávesách a chladnějším vokálu. V mnichovském Highline studiu se přidali také muzikanti z Escape with Romeo a jejich hudebník Frenzy Earl se znovu ujal produkce. Tématem desky je ohlížení se do minulosti, ze které se člověk pokouší získat sílu pro přítomnost. Po dnešním démantu docela příhodná myšlenka. Z alba Motiv und Tempo jsem vybral pátou skladbu nazvanou Glorious Solution.
1: Proč nehrají k čertu? Proč nehrají?
2: Hrajte! Prosím hudbu!

Za úředním výrazem lidské zdroje se může skrývat hodně nelidská zkušenost. Resource Human od francouzského projektu Trédunion zachycuje únavu, odcizení a tíseň pracovního dne. Skladba pochází z 6-skladbového EP Tristes Preventive, které vyšlo 20. srpna. Projekt Stulus si materiál během první poloviny roku sám napsal i nahrál a vydal ho digitálně, jako vždy, za dobrovolnou cenu. Jeho prostředím jsou synthpunk a coldwave a název EP bychom mohli přeložit jako preventivní smutek. Také následující deska se zabývá tím, co s člověkem dělá svět kolem něj, ovšem s mnohem otevřenějším výbuchem v steku. Bestile Mouths vydali 4. září u vydavatelství Negative Gain Productions album Deadlines. Lynette Cerezo se na něm spojila s Brentem Showersem, známým také z projektu Amon nebo Solve. 8 skladeb propojuje industriální elektroniku, postpunk a výrazný hlas Cerezo. Texty reagují na ztrátu práv, společenský tlak i pocit bezmoci, ale podle autorů v nich zůstává prostor pro empatii a vzájemnou podporu. Z novinky si pustíme hned úvodní kousek nazvaný Chord.

Po předchozím industriálním náporu přišla chladnější hypnotická taneční poloha. Cold Like Steel patří berlínské dvojici Non-Human a druhému pokračování cyklu Opera of Lust and Art of Sorrow. Nahrávka vyšla 27. srpna na jejich vlastním labelu. Hudbu má na starosti Michal Laugard, texty Lee Margot a společně dál rozvíjí svět touhy, ztráty a elektronické melancholie. Z Berlína teď zamíříme do Prahy. Nomad Disco navazují na debut Pressure Island čtyřskladbovým EP Insomnia, které vydali 1. září vlastním nákladem. Materiál vznikal poslední 2 roky ve staré zkušebně na okraji města ještě s předchozí sestavou. Postpunkový základ tentokrát rozšiřují tvrdší a experimentálnější postupy, místy i progresivnější stavba skladeb. Kapela mluví o vyrovnávání s vnitřními démony a chce nahrávkou upozornit také na prevenci sebevražd. Tíseň je tedy součástí konkrétního tématu, se kterým muzikanti pracují. Z Insomnie uslyšíme otvírák Inferno.

Nové vydání nás tentokrát přeneslo přesně o 40 let nazpátek. No City Fun pochází z alba Love, Power and Justice americké dvojice The Arms of Someone New. Mel Eberle a Steve Jones ji založili v roce 1983 v illinoiském Champaign Urbana a propojovali kytarovou psychedelii s melancholií nové vlny, jednoduchými syntezátory a rytmickým automatem. Vydavatelství Project Records nyní připomíná jejich druhé album z roku 1986 rozsáhlou výroční edicí. Obsahuje nový mix původní desky z více stopých pásů, samostatný remaster dobového mixu a archivní bonusy včetně dem a alternativních nahrávek. Teď nás čeká elektronika s podstatně zlověstnější filmovou atmosférou. Italský projekt Runes Order, za kterým stojí Claudio Dondo, se znovu spojil s Regenem Gravesem z Abysmal Grief. Jejich album Escape vyšlo v červenci u vydavatelství Dark Vinyl a navazuje na společnou nahrávku False Fragen. Opakující se sekvence berlínské školy se potkávají s dark ambientem a s inspirací v hororové hudbě Johna Carpentra, Fabia Frizziho nebo Claudia Simonettiho. My vybíráme skladbu Chi perde vince.

0: filmového neklidu jsme se přesunuli k rituálnímu dark folku. Rituál v koncertní podobě patří sibirské dvojice Nitland, kterou tvoří manželé Natalia a Anatolij. Nové živé album Ritual of Stone Sun zachycuje jejich vystoupení z 22. března věnované příchodu jara a probouzení přírody. Vyšlo 18. září u metalového vydavatelství Season of Mist a propojuje různé etapy jejich tvorby, od severské mytologie po stále výraznější zájem o duchovní tradice původních obyvatel Sibiře. Hrdelní zpěv a šamanské bubny tak uzavřeli dnešní blok nových desek. Party list tentokrát soustředíme na první říjnový víkend. Už v pátek 2. října začínají v pražském Recyklu Hymny útrpné, jejich třetí pokračování. Ten je dvoudenní a nabídne třeba Černou zem, Hnilomornu nebo Jardeš. V pátek, zatímco v sobotu přijdou na řadu Embassy of Mad, Angel Epilepsia, Gespenster, Vyšehrad a další. Rozpětí sahá od Dungeon Synthu přes Noise a Drony až k digitálnímu hardcoreu. Program v Mostecké ulici je ohlášen od 6:30 večer. V sobotu 3. října můžete v Praze zamířit také do Funk Station Gallery na další díl Body Beat, tedy za tancovačku s tvrdšími elektronickými rytmy, Dark Electrem a Agrotechem. A stejný večer se rozezní také v Setinský vesmír. V prostoru bývalého protiatomového krytu vystoupí slovenští Kifot a brněnští Plug Call Humanity. Pozvánkou do Vsetína budou Kifot se skladbou Cover Dice v Agregát mixu.
1: Vědecko-technický revolucionář.

tvrdé kytary, elektronika a ženské vokály nás dovedly do Brna. Feed Void patří domácím Grandemonium, kteří v sobotu 3. října vystoupí v klubu M13 v Benešově ulici. Společnost jim bude dělat mladá kapela Misanthropic Cynism z Voar, pohybující se mezi hard rockem, alternativním metalem a gotickými vlivy. Poslední dnešní pozvánka míří zpátky do Prahy, a to k hudbě Depeche Mode. V sobotu 3. října se ve Futurum Music Baru uskuteční 23. Black Fate Party. Začíná ve 20 hodin. Na hlavní scéně budou Syn a Krieger pouštět výhradně Depeche Mode a druhá scéna nabídne synthpop, 80ky, darkwave nebo EBM v režii DJ's Favorite Slave a Ivana V. Součástí večera bude i velkoplošná videoprojekce. A právě Depeche Mode nám dnešní vysílání

zavřou skladbou Pleasure Little Treasure. Ještě před ní děkuji, že jste se mnou strávili jubilejní 150. díl Darkwave. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Ve spojení můžeme zůstat i prostřednictvím facebookového profilu Darkwave on Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na Rádiu Hej. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak mluvíme o tom mixpultu a mikrofonu a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je P.I.L. nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety. V dnešním vydání bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a tak je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a celá skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravdivých časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný pse dalšího vysílání, tady jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: Rádio Hey. Zůstaň s námi na Hey.
1: Another day was sailing

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

divine goddess of love.

0: způsob rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si